0: Dozněl smyčcový kvartet D-dur Cezara Franka. Hrál kvartet hlavního města Prahy.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Suk spadá do generace českých autorů, kteří navazovali na tradici zakladatelské smetanovsko-dvořákovské generace, ale zároveň se jejich tvorba vyvíjela v přicházející nové epoše, konce století a rodící se moderny počátku 20. století. Díky těmto vlivům bývá na Suka nahlíženo někdy jako na představitele tradice, jindy jako na modernistu. Jeho tvorba se člení na dvě základní období, mezi nimiž tvoří předěl Smrt Antonína Dvořáka a Sukovy ženy Otýlie. V prvním období Suk navazuje na dvořákovskou tradici, kterou individualizuje osobitým lyrickým cítěním, spojeným mimo jiné s jedinečným smyslem pro zvukovou barvu a řadí se k dovršitelům českého romantismu 19. století. Ve druhém období si vyvinul expresivní styl, který je v mnohém založen na kompozičních prostředcích nové epochy, z hlediska tvůrčí filozofie a estetiky však dále rozvíjí romantismus. My si nyní vyslechneme symfonii E-dur opus 14, která spadá do Sukova prvního tvůrčího období. Premiéra se konala v Praze v listopadu roku 1899. Sukovu první symfonii si vyslechneme v nastudování Václava Neumanna a České filharmonie. Přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie E-dur opus 14 Josefa Suka. Českou filharmonii řídil Václav Neumann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavíristka, čembalistka a hudební pedagožka paní Zuzana Růžičková byla výjimečná osobnost, které dobová kritika přisoudila titul první dámy čembala. Její úsilí o rehabilitaci čembala na koncertních pódiích mimo jiné určoval také celoživotní vztah k Bachovi. Jehož dílo pro svůj nástroj nahrála kompletně. Úctyhodná je také její dlouholetá celosvětová koncertní aktivita. Z bohaté diskografie Zuzany Růžičkové na závěr dnešního bloku vybíráme Bachův koncert pro čembalo a smyčcový orchestr číslo 1 D-moll BWV 1052. Přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku, a sice koncert pro čembalo a smyčcový orchestr číslo 1 D-mol BWV 1052 Johanna Sebastiana Bacha, a to v mimořádné interpretaci české umělkyně paní Zuzany Růžičkové. Krásný zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit například na hudbu Friderika Chopina, Otakara Ostrčila, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Josefa Haydna anebo Edvarda Elgara. Čeká nás tedy opět pestrý hudební program. Friderik Chopin patří k první generaci skladatelů, jejichž tvorba již byla plně zakotvena v romantismu. Rodnou zemí mu bylo Polsko, ale většinu života prožil v cizině, převážně v Paříži. Zde se setkával s uměleckou a společenskou elitou té doby a právě kontakt s lidmi vybraného vkusu měl pro jeho citlivou osobnost velký význam. Přestože patřil k nejuznávanějším klavíristům své doby, dráha koncertního umělce ho nelákala a raději dal přednost obživě pedagogickou činností, které věnoval velké úsilí a většinu svého času. Kromě několika komorních skladeb patří celé Chopinovo dílo klavíru. Dokonalé ovládnutí techniky nástroje a velmi přirozený způsob hry umožnili Chopinovi otevřít nové obzory klavírní virtuozitě. My si dnes z Chopinovy tvorby vyslechneme jeho 24 preludií pro klavír opus 28 v podání českého klavíristy Ivana Moravce. Příjemný poslech přejeme.

Otakar Ostrčil je řazen ke skladatelům tzv. České moderny. Výrazně se uplatnil také jako dirigent, jeho zájmy však nebyly pouze hudební. Vystudoval češtinu a němčinu na Karlově univerzitě a výuka těchto oborů na Československé obchodní akademii mu zpočátku zajišťovala živobytí. Od roku 1919 byl dramaturgem opery Národního divadla. O rok později se stal jejím šéfem a na tomto místě setrval až do své smrti. Na scéně Národního divadla prosazoval zejména českou hudbu a měl zásluhu na uvádění nejnovějších titulů. Podle Fibichova vzoru komponoval především melodramy, opery, symfonické skladby, písně a sbory. Jeho hudební jazyk se postupně vyvíjel od vzoru Smetany a Fibicha k pozdně romantické komplikovanosti a málerovsky pojaté monumentalitě. Z Ostrčilovy bohaté tvorby dnes vybíráme jeho symfonii A dur opus 7, dokončenou v roce 1905. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Jiří Bělohlávek. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme symfonii A dur opus 7 Otakara Ostrčila. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. Wolfgang Amadeus Mozart byl mimořádně plodným a invenčním skladatelem. Za svůj krátký život napsal více než 600 skladeb. Vyznačoval se mimořádnou pracovitostí a výkonností a jeho precizní představa se projevovala tím, že partitury psal rovnou na čisto. Zkomponoval celkem 21 oper, 45 symfonií, 45 koncertů, dále několik mší a motet, árie, divertimenta a serenády, kantáty, sonáty a další díla pro klavír, písně či celou řadu komorních skladeb pro různá komorní uskupení. Z Mozartovy mimořádně bohaté tvorby dnes vybíráme koncertantní symfonii pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur. Hrají Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kyzivát na klarinet, Zdeněk Tylšar na lesní roh, Jiří Seidl na fagot a kapela Istropolitana. Řídí Richard Edlinger.

Dozněla koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Zdeněk Tylšar na lesní roh, Jiří Seidl na fagot a kapela Istropolitana. Řídil Richard Edlinger. Moravské dvojzpěvy začal Antonín Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. V jeho rodině totiž působil jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na jedné z těchto produkcí Neff Dvořákovi navrhl, aby pro dvojzpěvy s klavírem upravil některé moravské lidové písně ze sbírky Františka Sušila. Dvořák nejprve souhlasil, ale později se rozhodl, že ze sbírky použije pouze texty, které nově zhudebnil. Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka opus 29 a opus 32 výběr si nyní vyslechneme v podání Bambíny di Praga a Ludmily Čermákové.

0: To byl výběr ze souboru moravských dvojzpěvů opus 29 a 32 Antonína Dvořáka. Zpíval sbor Bambíny di Praga pod vedením Bohumila Kulínského. Na klavír hrála Ludmila Čermáková.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcové kvartety Josefa Haydna z opusu 76 patří mezi vrcholná díla kvartetní tvorby. Autor v nich totiž zúročil mnoho roků experimentování, hledání a rozvíjení potenciálu této komorní formy. Zásadní aspekty Haydnovy tvorby, které už léty prověřování prokázaly svou platnost ve formě smyčcového kvartetu, zde vynikají opravdu v nejlepším světle. Současně se v těchto kvartetech nachází další významné novinky, které tato díla posouvají na pomyslný nejvyšší možný stupeň kvartetního mistrovství své doby. Celý opus byl dokončen v roce 1797 a dva roky na to byl vydán ve Vídni a v Londýně. Pojďme si nyní vyslechnout v pořadí šestý smyčcový kvartet S-dur z opusu 76 Josefa Haydna, a to v mistrovském podání Panochova kvarteta.

Edward Elgar byl anglický hudební skladatel, působící v 19. a 20. století. V kompozici byl samoukem. Přesto je ale jeho tvorba velmi rozsáhlá. Zanechal po sobě necelých 100 opusů. Z Elgarova díla jsou důležité jeho dvě symfonie Asdur a Esdur. Z koncertů je významný houslový koncert H-moll a violončelový koncert E-moll. Dále oratorium opus 38 a velmi úspěšné jsou rovněž jeho variace pro velký orchestr Enigma. Z komorních děl je velmi oblíbená introdukce a Allegro opus 47 z roku 1905 pro smyčcové kvarteto a smyčcový orchestr. Dále smyčcový kvartet E-moll opus 83 a také klavírní kvintet A-moll opus 84. My si dnes z Elgarova díla vyslechneme jeho první symfonii Asdur opus 55. Hraje symfonický orchestr BBC Londýn, který řídí Sir Andrew Davis.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 1 a Asdur opus 55 Edvarda Elgara. Hrál symfonický orchestr BBC Londýn, který řídil Sir Andrew Davis. Arcangelo Corelli byl italský barokní hudební skladatel a houslista. Působil v několika evropských městech, nakonec zakotvil v Římě. Největší význam Corelliho pro dějiny hudby spočívá v rozvoji formy concerto grosso, kterou sice převzal od Alessandra Stradelli, ale dal jí jméno a dovedl jí k formální dokonalosti. Takže se stala vzorem například pro Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha anebo pro Georga Friedricha Händla. Z Corelliho tvorby dnes vybíráme Concerto Grosso C-dur číslo 10. Hraje slovenský komorní orchestr, který řídí Bohdan Varchal.

0: Na stanici D-dur dozněla poslední skladba dnešního hudebního bloku, a sice Concerto Grosso C-dur opus 6 číslo 10 Arcangela Corelliho. Hrál slovenský komorní orchestr, který řídil Bohdan Varchal. Příjemný zbytek dne, pokud možno, ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: skladbou pro klavír, housle a smyčcové nástroje s názvem Quattro Omači Claudiani skladatele Miloše Štědroně jsme zahájili dnešní návštěvu na stanici D-dur Českého rozhlasu, tentokrát z Brna. Příjemné dopoledne vám přeje Simona Kostrhůnová. Úvodní Štědroňovu skladbu, respektive její druhou větu, jsme vyslechli v interpretaci Milana Paly, Alice Rajnohové a ansámblu Opera Diverza. Dirigovala Gabriela Tardonová. A právě dirigentka, ale také pedagožka Gabriela Tardonová je naším dnešním hostitelem. Gábino, dobrý den.
1: Dobrý den, já děkuji, že jste ke mně přišli na návštěvu a že si můžeme spolu popovídat.
0: Ano, my také děkujeme za pozvání a také se velmi těšíme. Čeká nás jistě velmi příjemné dopoledne. Gábino, vy patříte mezi dirigentské osobnosti s velkým uměleckým rozsahem. Nejvíce se zaměřujete na uvádění hudby soudobých autorů. Společně s Tomášem Krejčím působíte jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové. I s těmito mladými symfoniky vytváříte velmi zajímavé projekty. Od roku 2006 působíte v ansámblu Opera Diverza. Pod vaším vedením získal tento soubor velmi kompaktní zvuk, to je známé. Vedle koncertních projektů jste s Diverzou premiérovali řadu soudobých oper a také jste natočili CD s hudbou Jana Nováka. Máte za sebou tedy velké množství práce, velmi náročné práce. Samotné dirigování je velmi náročný obor, obzvláště pro ženu. Mě by zajímalo, a naše posluchače jistě také, proč jste si vybrala právě tento obor? Jak se z Gábiny Tardonové stala dirigentka?
1: Tak ta cestička byla trošku klikatá, protože žádná žena není úplně podle mě předurčena být dirigentkou, ale já jsem z Hornického kraje, z Karviné, a tam vlastně obrovská kultura bylo zborové studio Permoník, který založila tuším před 65 lety Eva Scheinerová, která je velkou osobností zborového zpívání. A já jsem tam v 5 letech nastoupila jako dítě, už ve školce, a vlastně jsem v tom sboru vyrostla i jako člověk, protože ona je obrovská osobnost. A vyrostla jsem tam taky jako hudebník, protože já jsem dělala solový zpěv a klavír a zpívala jsem ve sboru. Toho sboru bylo tolik, ale nás to hrozně moc bavilo v té době a bylo to velké naplnění pro mě jako pro dítě. Vlastně to bylo moje dětství. My jsme se vlastně dostali i do světa, vyhrávali jsme soutěže i v době, kdy se vlastně nemohlo vůbec cestovat, tak my jsme viděli krásné místa, já nevím, Paříž a Wales a prostě projezdila jsem jako dítě jako světa, takže to nás jako všechny vlastně tam velmi formovalo, protože v tom kraji jako taková kultura moc nebyla a to bylo jediný, kde se to dítě mohlo tak trošku jako realizovat, pokud ho to bavilo. Takže to byl obrovský vklad vlastně hudební a já z toho čerpám do dneška. Třeba na těch soutěžích sborových byly i povinné skladby soudobí. A proto vlastně já se na tu soudobou muziku dneska, nechci říct zaměřuju, ale vlastně ji hodně dělám, protože my jsme měli povinné skladby a nějak jsme k tomu museli zaujmout nějaké stanovisko, nějak jsme to museli uchopit, nějak se s tím vyrovnat. I aleatorní muzika s různým třeba rytmickým mluvením a šeptáním a takový, to byly mnohdy třeba i ruské skladby, ruských skladatelů, které byly povinny na těch soutěžích. Takže to byla obrovská škola, s jakýmkoliv úkolem se nějak prostě popasovat. Tak to byla obrovská škola, no a já jsem potom měla takový úmysly zkusit zpěv na konzervatoři ve 14 letech, ale protože v té době tam vlastně vzali

A potká se tam s velkou radostí, když se rodí děti, nebo s velkou soustrastí vlastně, když tam ti lidé umírají třeba na nějaké nemoci. A člověk u toho je jediný vlastně cizí osoba, která je svědek toho odcházení. Jo? Takže to jsou takové hluboké věci, které vlastně i v muzice se skladatelé nad tímto vlastně zamýšlejí. Láska a smrt je vlastně stále věčné téma a bude, protože ta hudba potom je velmi silná. To je velká inspirace. No tak jsem si říkala, že třeba to bude moje cesta, no a já jsem pořád pokračovala vlastně na zdravotnické škole ve sborovém zpívání a v Ostravě se otevřel obor sbormistrovství hudební výchova. No takže jsem začala studovat na Ostravské univerzitě a po absolutoriu Ostravské univerzity jsem dělala přijímací zkoušky na JAMU v Brně a jsem začala studovat jako první dirigentka žena obor orchestrální dirigování.

0: Vyslechli jsme další tři části se Štědroňovy skladby pro klavír, housle a smyčcové nástroje s názvem Quattro omaggi Claudiani. Hráli Milan Pala a Alice Rajnohová. Ensemble Opera Diversa řídila Gabriela Tardonová. Tak to byla další velmi hezká ukázka práce Gabriely Tardonové, dirigentky a pedagožky, která nás pozvala k sobě tento víkend na návštěvu. Já se přiznám, že Štědroňovu skladbu jsem vybírala sama, protože Gábina byla velmi skromná ve svém hudebním výběru a spíše preferovala nahrávky svých kolegů. Ale musím říci, že hudební výběr Gabriely, včetně interpretu, je opravdu krásný. A protože už máme první CD před sebou a já se na hudbu, kterou Gabriela vybrala, velmi těším, tak předám Gábině slovo. Takže jakého autora jste pro nás vybrala?
1: Je to taková jako moje vzpomínka na poslední ročník na akademii, protože jsem studovala v rámci Erasmu v rakouském Grazu. A tam jsem byla ve třídě Martina Sicharda, který mimochodem, to byla velká náhoda, jeho část rodiny byla velmi spjata s vilou Tugendhat. A on si jako dítě vzpomínal, že tady dvě léta, prostě dvě prázdniny tady strávil. A ještě si vzpomínal, jak oni tam měli kino a že večer jim promítali filmy a jak to bylo skvělé a pak už se tam vlastně nedostal. Takže já, když jsem tam nastoupila, že jsem z Brna, tak on mě tam lapnul a tam jsme si strašně povídali a byl nadšený. A ty hodiny pro mě vlastně byly velmi zajímavé, protože tam výuka v Grazu, dirigování probíhá úplně jinak než u nás. My máme zcela individuální hodinu dirigování, kde je profesor, student a dva klaviristé, kteří hrají čtyřruční výtahy symfonií nebo té zadané jakési látky k nastudování a tam vlastně ty hodiny jsou velmi otevřené. Tam přijde celá třída napříč těch ročníků, čili od prvního do pátého ročníku všichni studenti se sejdou na takový jeden blok v pondělí od 10 třeba do 4 hodin odpoledne. Mají vypsaný repertoár na semestr, který obsahuje samozřejmě symfonie, symfonický repertoár, operní repertoár, ale také koncerty pro solový nástroj, ať už houslový, klavírní koncert a tak dále. No a většinou, co jsem potom pochopila, že pan profesor, protože dirigoval taky různě po světě, tak si vybral, nebo tu dramaturgii si udělal tak, aby obsahovali ty díla, se kterými on se musí potýkat jakoby v té sezóně. Tím se to vlastně on trošku taky učí a učí to i nás, protože on by se tím stejně musel zabývat a tak vlastně ty své zkušenosti z toho studia partitury nám předával. Takže já jsem se tam vlastně setkala s Brahmsovým klavírním koncertem druhým B-dur. Dokonce jsem tam jako vlastně zapadla do té jejich dirigentské třídy, tak jsem s nima jela i na kurzy, protože je to kousek od maďarského děru. Tak jsme se tam vydali, celá třída dirigentská, a měli jsme tam celý dopoledne, nebo vlastně dva dny. Dva dny jsme si mohli s filharmonií zadirigovat různá díla, která jsme si nastudovali. Pak pan profesor jako řekl, kdo co bude dirigovat a tak dál. Vytvořil nějaký program, jak se budeme střídat. A já jsem právě dělala s nima ten klavírní koncert. A musím říct, že jsem za to byla velmi šťastná, protože je to velmi nestandardní klavírní koncert. Je to takový koncert symfonie. Má vlastně nádherný čtyři věty, ale jako typický koncert vlastně nezačíná, není tam žádná předehra. Začíná nádherným hornovým sólem, kde na to jenom tak jako naváže trošku ten klavír, tak jako, že se namlouvají tak trošku vzájemně. A potom to přeroste v tak nádhernou vášnivou a místy se tam objevují maďarské rytmy a taková ta dravost a tady toto, to je v druhé větě. A pak tam krásná třetí věta se sólovým čelem, který rozmlouvá zase s hobojem a Brahms to tam tak krásně vymyslel, jak ten hoboj se tam přidá během toho sola vlastně s dlouhým tónem, který potom, jak to čelo jakoby dokončuje svou myšlenku, tak ten hoboj mu tak krásně odpoví a má to opravdu nádherně napsaný. Klavírista, myslím si, že si užije své, zejména ta čtvrtá věta finální, ta je na souhru orchestr a solista velmi náročná. Já jsem ještě využila toho, že je to vlastně dělalo radost i z toho titulu, protože můj táta je Maďar. A já jsem prostě v dětství tu maďarštinu doma pořád poslouchala. Táta teda nechtěla, abychom uměli maďarsky, ale něco člověk pochytí. Takže já jsem si potom oprášila trošku číslovky a vlastně jsem byla schopna s tím maďarským orchestrem říkat, odkud půjdeme, a v maďarštině jsem tam nějak jako vyplodila tu šílenou maďarskou číslovku od taktu 327, což je taková jako trochu finština. Takže jsem z toho měla radost i takhle a oni to velmi kvitovali a vždycky mě zatleskali, takže to bylo velmi příjemný zážitek a vlastně jak se tam nastolila taková ta fajn atmosféra, tak vlastně na to mám velmi krásné vzpomínky. A na základě toho, že jsme si tak nějak trošku s tím panem profesorem padli do oka, tak oni tam měli projekt výměny mezi univerzitami a měli s pařížskou konzervatoří výměnu, že přijela do toho Grazu solistka, houslistka a ta hrála Brahmsův zase houslový koncert. A on z celé té třídy řekl mně, že bych to mohla zadirigovat, což mě připadlo strašně nespravedlivé, protože ti žáci tam prostě 5 let u něj studujou a já tam přijedu na 1 nebo na 2 semestry a prostě jim tam vyzobnu nějaký tady takový dirigování, ale jako já jsem za to byla samozřejmě ráda, takže jsem si v té krásné síni, kterou v Grazu mají, zadirigovala s černošskou houslistkou z pařížské konzervatoře krásný Brahmsův i houslový koncert, který tady mimochodem je taky velmi náročný. No a on, pan profesor, sám teda dělal předehru Beethovenovu Eleonoru, myslím, že 2. a ještě 1 student dirigoval, teď už si úplně nespomenu, co to bylo, ale bylo to velmi fajn a vlastně jsem se zúčastnila i toho jejich studia. Vlastně jsem byla na vánoční večírku a prostě jsem tam jakoby zapadla mezi ně. Takže to bylo příjemný pobyt v Rakousku, který jsem se ještě prodloužila tady o tenhle koncert. Na to mám krásné vzpomínky. No a tak jsem si říkala, že na začátek by ten klavírní koncert byl moc krásný, protože Brahms byl sám klavíristou, k tomu nástroji má velmi blízko a asi věděl a tušil, co si může dovolit. Sám ho i premiéroval, takže by to bylo takový první úvodní dílo.
0: Ano, určitě. A my si Brahmsův koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 83 vyslechneme v podání také vynikajícího klavíristy Ivana Moravce, a to v doprovodu České filharmonie. Diriguje Jiří Bělohlávek. Hezká nahrávka, moc hezký výběr. Takže příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 83. Autorem díla je Johannes Brahms. Na klavír hrál Ivan Moravec a Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. My jsme, Gábino, v úvodu pořadu hovořili o vašich začátcích. Probrali jsme vaše studium v Ostravě, poté na JAMU a také studijní stáž v rakouském Grazu. To už se dostáváme do období, kdy jste začala působit v Brně, kdy jste se přestěhovala definitivně do Brna a začala vaše dirigentská kariéra. A také jste se poprvé setkala s operou Diverza. Nebo ještě bylo nějaké setkání s jiným tělesem před operou Diverza? Jak vlastně pokračovala vaše dirigentská kariéra dále?
1: Já jsem ještě za studií na JAMU vedla chvilku s Pavlem Schneiderem. To bylo takový, jako aby člověk se trošičku seznámil s orchestrem a tak dál. Tak v Blansku jsme vedli malý smyčcový orchestr. Takže vždycky ten absolvent, který už končil, tak si vyhledal nějakého spolužáka, který by to mohl vést na chvíli zase za něj. Takže já jsem chvilku v Blansku dirigovala, ale to byli opravdu jako amatéři, velmi milí lidé, a tak pro ně to byla vždycky událost za celý týden, že se něco děje, jdu na zkoušku a tak dál. No a potom vlastně po absolutoriu mě oslovil Pavel Drábek. Oni měli s Ondřejem Kyasem napsanou operu Pickle Herring a už provedli nějakou premiéru, ale ono to bylo docela náročné a dlouhé. A tak si řekli, že by to nebylo špatné, kdyby někdo dirigoval tu operu, protože tam spoustu zpěváků, sice malý ansámbl, ale rytmicky náročná hudba. Takže mě oslovil, já jsem na to kývla, no a od té doby vlastně už té diverze nějak působím. A zároveň, protože v posledním ročníku na akademii jsem dirigovala dvě opery a šéfem toho operního oddělení byl Tomáš Krejčí, který vedl symfoniky, Mladé brněnské symfoniky, což jsou studenti druhého stupně základních uměleckých škol. A tehdy ten orchestr vedl Jakub Hruša, který byl studentem ještě, a Tomáš Krejčí, a protože Jakub Hruša už vyhrál soutěž a měl jiný úmysly, tak se Tomáš nějakou chvilku už rozmýšlel, koho by jako parťáka si k sobě vzal, protože ono to pro jednu osobu úplně není. Ten orchestr má asi 60-65 členů, a připravit celý repertoár, vlastně chystat noty, organizovat zkoušky, vlastně celou dramaturgii toho roku, jak to bude probíhat, a vlastně jakoukoliv organizaci, protože pro ty studenty je velmi zajímavé, když se nachystá nějaký projekt a pak se třeba několikrát ten koncert zopakuje, zahraje, takže potřeba vymyslet nějakou šňůru třeba, nebo zájezd, nebo prostě pro ně povyražení, aby i nás, i je to bavilo. S tím jsou samozřejmě spojené i nějaké finanční záležitosti. My si taky žádáme o granty, a protože nás vlastně nikdo nepodporuje, takže plně pro jednoho člověka to není, takže se rozmýšlel a hledal a tak nějak jsme si tam porozuměli. Takže mě oslovil, no a já jsem vlastně nastoupila k orchestru a k diverze.
0: Ano, takže to se píše rok 2006, protože v této době jste nastoupila do opery Diverza. Jak se tento soubor vyvíjel, jak se profesionalizoval a jak se měnila jeho dramaturgie?
1: Tak jak jsem už řekla, tak ta první opera bylo duo Drábek-Kyas, Kyas hudba, Drábek-text, a Diverza měla takový dramaturgický plán, že každý rok provede nějakou premiérovou operu tady této dvojice, což tak na počátku bylo, a vlastně jsme jenom tak jako výjimečně vyjížděli do Rakouska, protože tam Pavel Drábek navázal se Svazem soudobých skladatelů nějakou spolupráci a my jsme hráli autory rakouské, takže jsme tam jednou za rok odjeli na koncert. Nastudovala jsem rakouský skladby, který nám nabídli. No a potom, když Pavel Drábek se rozhodl, protože dostal místo nebo nabídku, že by v Anglii mohl pokračovat jako profesor, tak tuhle nabídku přijal a my jsme vlastně hledali člověka, který by mohl tu diverzu vést dále. A protože Vladimír Maňas, který tak trošku byl jedním drábkem s diverzou zpět, tak ta volba byla jako jasná, protože je to velmi šikovný dramaturg a s velkým přehledem člověk, i lidsky jsme si sedli, takže on si to vzal vlastně pod svá křídla a pod jeho vedením diverze začala mít jakýsi jasný plán dramaturgický. Rozdělilo se to vlastně na operní část a na koncertní část a v té koncertní části se začaly vymýšlet opravdu objevné dramaturgie, tak aby ty koncerty měly i nějaký třeba název, aby to nějak s něčím souviselo, s nějakým jubilem, nebo aby ta sezóna měla nějaký vývoj a tak dál. Vladimír Maňas vlastně tomu nastolil takový řád, jakýsi. Chtěli jsme pokračovat s těmi premiérami každý rok a ono ten provoz se vlastně hodně zhustil. Takže když jsme zkoušeli každý měsíc nový program soudobí, do toho jednou za rok byla opera, což pro produkci nebyla vůbec žádná sranda, protože se musí samozřejmě sehnat zpěváci, musí být nachystaná dopředu partitura, party, místa, kde se bude zkoušet a tak dál. Ta organizace je velmi náročná pro soubor, který vlastně nemá žádné zázemí. V té koncertní části máme pravidelné zkoušky, ale ta opera potom si vyžaduje ještě zase další navíc zkoušení a vlastně je to zkoušení dlouhodobé, protože se zpěváky se musí korepetovat. Potom teprve po měsíci dvou nastupuje orchestr a vlastně se to pomaličku dává všechno dohromady, do toho se už aranžuje. Čili toho času, to je obrovský kolos, než teda soudobá opera spatří světlo světa, takže bylo to náročný a takhle v tomhletom módu jsme vlastně pokračovali až teď do poslední chvilky před koronavirem, takže se přiznám, že trošku nastala taková úleva pro všechny, asi jsme si trochu odpočinuli, ale zároveň už zase máme roupy, už jsme se několikrát sešli přes Skype teda samozřejmě. A už plánujeme nějaký v květnu aspoň stream a máme nasmlouvaný koncert zase s Ivou Bitovou, se kterou teď spolupracujeme už asi na třetím projektu a spolupráce se nám zalíbila. Ale myslím si, že konec sezóny to bude takový ještě ne úplně, samozřejmě na plný plyn, asi to nepůjde a uvidíme, jak to vůbec bude vypadat v září.
2: Ano, tak doufíme, že už bude v září lépe, všichni v to věříme. A pojďme si poslechnout další skladbu, kterou jste pro nás vybrala. Jakého autora dílo z vaší fonotéky si poslechneme nyní?
1: Tak protože už pokročila hodina, tak bychom se potom krásném Brahmsovi mohli pustit do 14. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Je to další velké dílo, které jsme s Diverzou provedli. Byla to taková dramaturgický plán provést ji na dušičky, takže jsme ji, myslím, 2 roky takhle prováděli v dušičkovém čase, protože ta 14. symfonie má vlastně 11 částí a je celá o smrti. Šostakovič tehdy byl psychicky a fyzicky nějak nemocný a vlastně trávil nějaký čas v nemocnici v karanténě, což je taková, jako dneska si to už dovedeme představit. Protože propukla nějaká epidemie a nemohl nikdo do té nemocnice, kromě zdravotnického personálu, tak on byl velmi sklíčený a přemýšlel nad tím, jak se s tím popasuje. Vybral básníků, kteří se tady tímhle tématem zabývali. Ta smrt, pohled na ní je z různých úhlů, jako sebevrah, jako žena, která miluje člověka, který na vojně umře a ona se s tím nedovede srovnat. Nebo člověk, který je perzekuován, je vlastně ve vězení zavřený. Je tam nevinně, ale musí se srovnat s tím svým osudem, že ví, že prostě v tom vězení umře a že ho už nepustí režim ven na svobodu. To jsou takový jako různý pohledy na smrt a ta jeho hudba je tak jasná, přímočará, ještě když je umocněna tím textem, tak je vlastně velmi srozumitelná. Má tam jednu část, která je taková jako úplně divoká, protože se tam 2 vojevůdci mezi sebou přou a je to takový opravdu jako chlapský, prostě nechutný boj. I co se textu týče, to se snad nedá ani přeložit a říct to takhle nahlas. To jsou velmi drsné verše. A ta muzika s tím naprosto jako souvisí. Je to teda symfonie, to jsem nezměnila, pro soprán, bas a smyčcový orchestr a bicí nástroje. V některých částech vlastně s tím smyčcovým orchestrem ani nenakládá jako se smyčcovým orchestrem. Oni tam jsou jenom housle, není tam ani prim sekund rozdělený. V některých částech hrají třeba jenom housle a viola. Některé části jsou věnované jenom třeba violončelům a kontrabasům. Do toho ještě, když zakomponoval ten basový hlas, tak je to velmi temné a takové jako depresivní až, ale vlastně velmi dobře vždycky vystihne k tomu textu to, co chce. A všechno to ještě vlastně nazdobí bicí nástroje, které tam od čelesty až po různý tamtamy a takový ty woodblocky a vlastně velmi barevný bicí nástroje. Ty nahradí třeba dechový nástroje. Ta symfonie barevně je krásně vystavená, ale jsou to vlastně písně, které jdou jedna za druhou. inspirovány těmi básněmi, ať to byl Rilke, nebo to byl Apollinaire. A víme, že Apollinaire psal jako bláznivý texty pro nás. Ono, ta muzika s tím krásně souvisí. Takže to byl pro mě zážitek si tohleto udělat a pro orchestr je to teda velmi náročná záležitost. Zejména jedna část, která je teda velmi divoce napsaná. I ten zápis vypadá velmi divoce. Sopránová árie v podstatě je to. A je to velmi těžký dát dohromady ten hlas a doprovod orchestru, protože prostě chvilku hraje, chvilku nehraje a musíme se přesně strafit tam, kde ta zpěvačka se nachází a je prostě nádherná ta část, takže stojí za to podstoupit všechno a vlastně si to užít. No, já jsem si to vždycky užila, když jsem to dirigovala, protože ta hudba je prostě úžasná.
2: Tak si pojďme Šostakovičovou 14. symfonii vyslechnout. V nastudování toho nejpovolenějšího, a sice Maxima Šostakoviče. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívají Marina Šaguch a Michaela Rysov. Příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 14 pro soprán, bas a komorní orchestr, opus 135 Dmitrije Šostakoviče. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Maxim Šostakovič. Zpívali Marina Šaguch a Mikhail Rysov. Pro příchozí jenom připomenu, že právě posloucháte pravidelný víkendový pořad Na návštěvě, tentokrát u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové, která pro nás dnes vybírá hudbu ze své fonotéky. 14. symfonie je bezpochyb stěžejním dílem 20. století a zároveň také jedno z nejtěžších, technicky nejnáročnějších děl. Jak už jsme v minulém vstupu říkali, vy jste tuto symfonii s diverzou nastudovali. O náročnosti jste v minulém vstupu už také hovořila. Přesto po vyslechnutí díla mám dojem, že zdaleka nejtěžší je asi ta třetí část.
1: Ta třetí část je pravděpodobně nejkomplikovanější, protože orchestrální doprovod vlastně na začátku, kde ta sopranistka na tónu deklamuje ten děj, co se tam vlastně děje na začátku, že jde žena krásná, která oblouzní muže a to je její prokletí v podstatě, protože ona miluje jenom jednoho muže, který umřel ve válce a jí už je vlastně jedno, co se s ní stane. Takže se tomu životu tak nějak oddává, jak to přichází. Myslí si, že jediná její spása bude, když, nebo vlastně to okolí si to myslí, že jediná spása bude jí zachránit v klášteře. On se tam potká s knězem a ten vlastně jejím ohnivým pohledem a krásným zezřením je oblouzněn taky tou Lorelei a vlastně říká, že on vlastně vůbec nemůže pomoct. Takže jediné bude asi nejlepší, když prostě nějací tři vojáci si ji vezmou a půjdou s ní do toho kláštera. A ona vlastně nevidí, tak jak to chápu já, že ona nevidí to východisko pro sebe v tom, že půjde do toho kláštera a tam v tom studeném neosobním prostoru tam bude trávit zbytek života a že vlastně ten smysl života, ten její milý, už je dávno pryč a že už to nemá smysl ten život. Tak ona se nějak jako vymluví na něco, že se chce podívat jenom na ten Rýn, jak krásně proudí a že se podívá jen tady na tu skálu a vlastně z té skály skočí. A tam je krásný to hudební zpracování toho Šostakoviče, jak vlastně ona má v sobě to drama veliký a teď prosí ty vojáky, aby ji pustili na tu skálu, aby se tam podívala a oni vlastně na ní volají v podobě toho basového hlasu už stačí, už nechoď dál a ona, ta hudba samozřejmě jako graduje, pak přijde to krásné uvolnění, jak ona skočí, vlastně všechno se uvolní a ona už je na druhé straně a je šťastná, že se tam potkala s tím svým milým, tak v té muzice je to vlastně krásně s vibrafonem a s takovými jenom akordy a jemnými picikáty nainstrumentovaný. Tak tady tahle část má vlastně těch nálad, já nevím, milion. Zajímavý je ten text, velmi dramatický a jak se s tím Šostakovič popasoval a je to velmi hluboký. Toto je vlastně ta nejtěžší část asi, která tam je napsaná, protože ten začátek vlastně do té deklamace se trefit s těmi ostrými tóny vlastně v kontrabasech, potom na to navazují violončela a jak už se potom přidá smyčcový orchestr, už je to fajn a zase to vlastně přeruší basový hlas těch vojáků nebo toho kněze, který zase deklamuje dramaticky a říká té Lorelei, ať jde do kláštera nebo že on sám vlastně ten kněz je oblouzněn tou krásou a tak dál, tak zase to tak jemně jakoby v tom smyčcovém orchestru zase to trošičku opadne to drama. No a pak přijde to krásné uvolnění a vlastně končí to jakoby kostelními zvony. To je nejdramatičtější část vlastně a nejtěžší, co se týká té souhry, zpěvák a doprovod orchestru. A je to v tak rychlém tempu. Orchestr s dirigentem to musí mít tak naskoušený, že vlastně oni se navzájem jenom drží, že já vlastně tam nemůžu pevně ukazovat, to je tak hrozně rychlé. A mění se tam ty takty z 9-osminový, 6-osminový, 5-osminový a ty osminy prostě běží, to se sype v rychlém tempu, že to musí být jenom tok, který běží až do těch posledních zvonů. No a pak je tam ještě ta jedna dramatická další část, jak se ti vojevůdci tam prostě mezi sebou, jak dva kohouti, nějak rvou, ale tam je ten doprovod velmi hustý a od začátku do konce je tam tak jako kompaktní, takže to se dobře doprovází a to je krásná část, tak jako dramatická. a vlastně smyčce hrají dost od žabky a je to takový jadrný všechno, dramaticky, tak to je krásná část taky.
0: Tam jsou samozřejmě, jak jsme slyšeli, také velmi náročné pěvecké party. Kdo se jich u vás ujal?
1: Byly to vlastně diverzní solisté, naši kmenoví Jan Šťáva a Lucka Kašpárková, takže s těmi jsme zvyklí pracovat, nebo já samozřejmě orchestr taky, to bylo moc fajn.
0: Pojďme se zase posunout to něco dále a vyslechnout si další skladbu, kterou jste pro nás vybrala. Jakou hudbu budeme poslouchat tentokrát, Gábino?
1: Teď jsem si říkala na odlehčení, mě napadlo, že bychom si mohli zahrát plně raného Leoše Janáčka. Já jsem trošku přemýšlela, protože jsem na festivalu Janáček před 2 lety dělala symfonietu, ale to už je přece jenom Janáček, který je 70letý a to už je zralý Janáček, ano, a Smyčcová svita, kterou jsem vybrala 6 větou, tak to je raný Janáček, ještě pod vlivem Skuherského, mám pocit, že 27letý. On chtěl těm větám dát nějaký názvy, ale nakonec jsou tam jenom tempová označení a my jsme s diverzou na festivalu na Slovensku hráli tady tuto svitu a vlastně několikrát a je to krásná milá skladba. Vlastně mám nejradši takovou tu střední pomalou. On tam má Janáček napsaný, že mají hrát kontrabasy a violončela konsordino. Ano, se to úplně nedělá. Kontrabasista se tak jako kontrabasistky, my hrajeme s ženama. Basistka má tak jako vážně, tak to musíme si přinést sordiny a ta sordina vypadá jak kus nástroje, to už samo o sobě je to tak velký na ten kontrabasa. Říká, jo, jo, jenom to doneste a vlastně, když jsme to pak zkoušeli na zkoušce, tak to mělo tak jinou atmosféru a jinou barvu, že jsme to tam vlastně zanechali a trošku mě to vlastně do té svity potom evokovalo ty temné tóny toho Šostakoviče, ale je to zase jiná barva do těch projasněných tónů a vlastně té lidové inspirace a vlastně takového krásného pohlazení. Takže tuhle svitu mám moc ráda. Myslím si, že teď to bude takové krásné uklidnění a pohlazení pro posluchače.
0: Určitě, tak si pojďme Janáčkovou svitu vyslechnout, a sice v podání Filharmonie Brno, kterou řídí František Jílek. Příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D dur posloucháte návštěvu u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. Před malou chvílí dozněla svita pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka, a to podle výběru naší milé hostitelky. Státní filharmonii Brno řídil František Jílek. Gábino, my jsme doposud hovořili pouze o vaší dirigentské činnosti, která je opravdu obdivuhodná a velmi náročná a také pestrá. Ale vy jste také pedagožka, a to rovněž velmi výkonná. Na základní umělecké škole Zbyňka Mrkose vykonáváte dokonce funkci statutární zástupkyně. Jak jste se k této činnosti, Gábino, dostala a co vlastně všechno obnáší?
1: Ono to vlastně vyplynulo tak, jak to život přinášel, protože než se nějak povedlo nějaký angažmá, přišel syn na svět a já jsem si úplně nedovedla představit, že od dětí budu někam utíkat s partiturama a žít nějaký jiný život, pracovní, a zároveň těžko na dálku můžu vychovávat děti a být s nima vlastně. To je to nejdůležitější. Takže ono to nějak vyplynulo ze situace, že vlastně s těmi symfoniky máme zázemí na té základní umělecké škole a já na tu volnou nohu jsem úplně nechtěla nikdy moc jít. Ta nejistota je taková prostě, jako teď to vidíme, jak je to nejistý všechno. Tak jsem se do toho nikdy nechtěla moc pustit. Asi kdyby to život nějak nalinkoval jinak, asi bych se nechala nějak, prostě takhle to vyšlo. Takže jsem tam začala kromě toho orchestru působit i jako pedagog a to přineslo samozřejmě tuhle tu funkci sebou a tak je to vlastně takový zase zpestření. Člověk třeba dlouho učí nebo dlouho diriguje nebo dlouho dělá nějakou činnost, tak ono jako v určité fázi života je dobrý si sáhnout zase na něco nového. Člověk se něco naučí. Ono jako by to úřadování zase nese kontakt s jinými lidmi, řeší jiné záležitosti. Zase se to trošku jinak tříbí a vlastně to vyhoření se třeba oddálí, nebo třeba nepřijde vůbec. Takže je to vlastně taková prima změna, ne, že by člověk toužil po nějakých funkcích, to ani ne, nebo aspoň já ne, ale tak, jak to život přinesl, to přijímám a vlastně zkouším pořád nové věci a možná, že je to daný i tím, jak se člověk zabývá novými skladbami soudobými, tak vlastně já jsem zvykla neustále pořád na tom stole něco mít novýho a zase, a někdy je to únavný, jako říkala jsem si už několikrát, pane bože, já už bych tak ráda dělala něco, co jsem aspoň třikrát už dirigovala, to by bylo strašně fajn. Teď jakoby to zpestření do toho učení je jako prima, že něco je tam jako novýho, ono jakoby s tím souvisí s občerstvování té hlavy něčím novým.
0: To určitě ono, jak jste říkala, Gábino, že přijímáte od života stále nové a nové výzvy. Studujete stále nové a nové partitury, tak jste si vlastně způsobila mnohem více práce, než kdybyste byla v angažmá v nějakém orchestru. Je to vlastně mnohem složitější všechno.
1: Je. A jako skloubit to všechno dohromady je opravdu velmi náročný a někdy to mám tak jako nalajnovaný od rána až do večera, abych to všechno stihla a vlastně ještě přiběhnu a večer si to ještě musím otevřít ty noty a někdy se sama sobě musím zasmát, protože střídání těch rolí. Se říkám, nemůžu doma, tady jdu ze zkoušky, po cestě jdu pěšky a říkám si, musím se trošku sklidnit, abych zase působila doma jako maminka. Pak jdu do školy, tak zase to musí být o něčem jiném, takže jako střídání těch rolí je někdy jako dost unavný. A zase z toho dětského prostředí se postavit před orchestr taky není úplně, člověk na to nemá sílu, takže když se trvává v nějakém obraze, tak je to samozřejmě pohodlnější, ale tohleto střídání je někdy velmi obtížný a když je toho moc, tak toho je prostě příliš, no, ale jako je to dobře. Nějaký čas je toho moc a pak zase je období, kdy je to velmi klidný, není žádná operní premiéra, ten provoz i v té škole se tak jako uklidní a vlastně i v orchestru to tak jako krásně plyne, takže já myslím, že to tak asi má každý, že někdy v životě má prostě velký fofr a někdy je to prostě v pohodě. Takže je potřeba to takhle brát a někdy zatnout zuby a prostě dělat a pak si užívat těch krásných chvílek, kdy to je jako třeba o prázdninách. Jsem ráda, že škola není, děti mají taky volno, takže si ty prázdniny moc užíváme a vlastně toho hrozně využívám, že jsou malí a užíváme si to spolu, protože jak budou větší, tak asi už budou mít jiný plány a tak asi to všechno bude trošku jinak, ale jako je dobrý užívat těch chvílek, pokud jsou.
0: Tak on je to obrovský dar, toto všechno mít, děti, práci, rodinu. Obzvláště v dnešní době si toto všechno člověk tak nějak více uvědomuje, samozřejmě.
1: Já to tak vnímám a jsem za to vlastně moc ráda, protože rodinu jsem vždycky chtěla a asi není úplně jednoduché ani pro protějšek žít s člověkem, který je neustále někde pryč nebo má něco důležitějšího na práci než jenom tu rodinu a jeho a tak. Ta rodina je udržitelná v momentu, kdy musí chtít a chtějí oba dva a musí tomu opravdu věnovat ten čas. Tak se nedá budovat na dálku a nedá se to dělat ani jednostranně. Je to prostě oboustranný a ne každý má vždycky náladu a jsou různé okolnosti. Jak jsem říká, někdy toho mám já hodně, někdy manžel, ale to, že chcou být dva lidi spolu a chtějí ten život prožít spolu, tak to musí vědět oni dva a prostě dělat proto. A čím jsou starší, tak tím víc. Mám pocit, že to v určité fázi kloubí děti, protože ta starost vlastně o ty děti, a prostě jsou to starosti, které s tím samozřejmě přichází, tak jak si zastíní to, že ti dva jako spolu žijou, že jo, to je jasný. Ale pak, když ty děti vyletí z hnízda, pak nastává asi další fáze, kdy prostě si ti lidi musí zase trošku být blíž a zase se trošku poznat a vlastně zase chtít, i když už jsem starý a i když už se známe a je spousta, ale prožít to jako s člověkem, se kterým mám hodně společného, je pro mě důležité. A mít děti a rodinu, to je prostě pro mě velmi důležité. A mám velké štěstí, že mám kousek na zkoušku, můžu se tam vyřádit hudebně a pak jdu zase domů a vlastně za 20 minut jsem doma, nemusím nikam cestovat a jsem v tomhle taková, no nevím, pohodlná, ale jsem ráda, že je můžu ukládat do postýlek večer a že prostě mě volají během dne, že mají nějakou bolístku nebo že matematika nebo že přírodopis a já prostě vím, co se s nima děje a mám ten dosah na ně a můžeme spolu řešit takové obyčejné věci. To je jako pro život si myslím velmi důležité.
0: Já se ještě zeptám, už bychom sice měli pustit další hudbu, ale přesto mám na vás, Gábino, ještě jednu otázku jako na pedagožku, ale také jako na maminku. Jak vy vnímáte tu nejmladší generaci? Jak jsou na tom hudebně naše děti? Je to možná nadbytečná otázka?
1: Ani ne, já myslím, že velmi záleží na tom, jaké zázemí má to dítě doma. Jak rodiče chtějí, co s nima doma dělají nebo nedělají. A jak moc je potom podporujou v tom, když třeba ty děti chodí do zušky hrát na nějaký nástroj. Protože řekněme si upřímně, že v tomhle je ta muzika velmi spravedlivá. Ano, řekněme si, že někdo má talent, někdo nemá talent, ale to jsou prostě takový třešničky na dortu. Ale takové to cvičení a to, že musím si k tomu sednout, i když se mi zrovna nechce a je hezky a já bych chtěla dělat nějaké jiné věci, že musím něco udělat, abych se někam posunul, je prostě hrozně důležité. A to, když pochopí ti rodiče doma a vlastně mají nastavené tady ty věci, které se týkají učení, jakýsi režim a není to otázka, že každý den hodinu cvičím na klavír nebo na flétnu nebo na klarinet, ale je to otázka i třeba školy. Ten mozek se prostě tříbí to myšlení tím nástrojem velmi, protože zapojuje úplně jiná centra v mozku, než když se učí matematiku nebo já nevím češtinu. Takže to cvičení, jakoby to manuální a do toho musím ještě přemýšlet, kam dám který prst. Teď ještě mám další nástavbu, když se tohle to naučím, za půl hodiny třeba cvičení, dva řádky, tak pak ještě si všimnu, že tam je nějaká dynamika, že ta skladba má nějaké tempo, že má nějaký název, že musím podchytit charakter té skladby. A tady je toto všechno. Tak to si myslím, že když ti rodiče podporují v rodině, takže to dítě může krásně vyrůst.
0: Je to určitě důležité. A my se posuneme dál, protože už se nám chýlí čas. Pustíme si poslední skladbu dnešního dopoledne. A já se zeptám, Gábino, jakou jste vybrala tentokrát, nebo na závěr?
1: Tak Mozartovo Requiem. Je to prostě bohužel smutná skladba, ale v mých uších a v mé duši to není vůbec smutný, protože hudebně je to velmi působivá hudba a Mozart je, já nevím, jak to slovy vyjádřit, je to základ, prazáklad, něco jako Bach. Prostě porozumět tady této hudbě je velmi důležitý a mě tam prostě fascinuje na tom Requiem. Jako ze všech Requiem je pro mě Mozartovo prostě nejbližší tomu, co to má vyjadřovat. Aspoň mému naturelu. Ten úvodní pochod, já to úplně vidím před očima, takový to starý loučení se s člověkem, jak vlastně celá ta rodina nebo půl vsi jde, to, že si to v sobě musím nějak vstřebat, nějak se s tím vyrovnat. Potom ta dramatická část, to dies irae a lacrimosa, to je takový výlev tak hluboký pro mě, že mě prostě fascinuje Mozartovo requiem. Tou prázdnou kvintou, jak končí první část a jak to končí celý na závěr. Ta prázdnota, to je pro mě velmi působivý. Mému srdci je to velmi blízká skladba.
0: Ano, tak si pojďme na závěr dnešní návštěvy Mozartovo requiem vyslechnout. Vy jste vybrala velmi zajímavou, krásnou nahrávku britského dirigenta Johna Eliota Gardinera. Na této nahrávce zpívají Barbara Bány, Anne Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz, Willard White a Monteverdi Sbor. Hrají angličtí barokní solisté, které řídí, jak už jsem říkala, John Eliot Gardiner. Takže příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur doznělo Requiem D-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívali Barbara Báni, Anne-Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz, Willard White a Monteverdi Sbor. Hráli angličtí barokní solisté, které řídil John Eliot Gardiner. No a bohužel přišel čas se rozloučit. Mozartovo Requiem bylo totiž závěrečnou skladbou dnešní dopolední návštěvy u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. Ale už teď se můžete těšit na návštěvu zítřejší, a to opět od 8 hodiny raní. Společně s Gabrielou Tardonovou budeme poslouchat hudbu Jana Nováka, Georga Friedricha Händla nebo také Dmitrije Šostakoviče. Takže program bude opravdu krásnou hudbou nabitý. Gábino, já vám moc děkuji za pozvání a přeji vám krásný den.
1: Já děkuji za návštěvu a budu se těšit v neděli. Naschledanou.
0: Ano, od mikrofonu se loučí a krásný zbytek dne se stanicí Český rozhlas D-dur přeje Simona Kostrhunová a Gabriela Tardonová. Hezký den.
2: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Vážení a milí přátelé, Tři slovanské rapsodie Antonína Dvořáka slýcháme v cyklu poměrně zřídka. Bohuslav Vítek vás tedy zve k jejich poslechu a těší se s vámi na provedení v nastudování České filharmonie. U jejího pultu ve studiu stanul muž, který nebýval častým hostem tohoto orchestru a byli jsme zvyklí vídat ho spíše v operních divadlech. Bohumil Gregor však byl pozván, aby právě s Českou filharmonií natočil významné Dvořákovy orchestrální skladby. Tři slovanské rapsodie jsou součástí tohoto velkého a úctyhodného projektu. Slovanské rapsodie Antonína Dvořáka jsou jakýmisi rozsáhlejšími orchestrálními protějšky populárnějších slovanských tanců. Jedná se o tyto skladby. O slovanskou rapsodii číslo 1 D-dur, číslo 2 G-mol a číslo 3 Asdur. Mimochodem ta začíná stejně jako Smetanu Vyšehrad, solovou harfou. Česká filharmonie a Bohumil Gregor.

0: Tři slovanské rapsodie Antonína Dvořáka, číslo 1 D-dur, číslo 2 G-mol a číslo 3 Asdur, opus 45, hrála Česká filharmonie. Provedení řídil Bohumil Gregor.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jadrný symfonický zvuk spíše v populárnějším ladění vystřídá nyní zvuk mnohem komornější s výrazem závažnějším. Říkává se, že vrcholem Beethovenovy tvorby je 9. symfonie či Missa Solemnis. Často se ale zapomíná na jeho vrcholné smyčcové kvartety, kterými se skladatel už ocitl jakoby v jiném, modernějším světě. Nemáme na mysli jenom hudební řeč, ale i netradiční hudební formu. Jeden z těchto kvartetů, kvartet číslo 14, cis-mol, Beethovenovo dílo 131, mimochodem zmíněná 9. má opus 125, je například zajímavý i tím, že je sedmivětý. Jeho interpretace je velmi náročná. Proto nás velmi těší, když se obtížných partů s úspěchem zhostí naše soubory. My nyní toto dílo, Beethovenův smyčcový kvartet cis-mol, uslyšíme v podání Vihanova kvarteta. Podotkněme ještě, že toto sdružení natočilo celý Beethovenovský komplet.

Vihanovo kvarteto mistrovsky provedlo Smyšcový kvartet číslo 14 cis mol, dílo 131 Ludvíga van Beethovena.

Konečně přichází na řadu i hudba vokální a podotýkám, že bude velmi působivá. Bohuslav Martinů, jak známo, zkomponoval na text Miloslava Bureše komorní kantátu Otvírání studánek. Už méně se ví, že po ní následovaly podobné kantáty ještě tři a řekněme rovnou, že se ocitají zcela neprávem ve Stínu studánek. My nyní uslyšíme poslední z nich, kantátu Mikeš z hor, vyprávějící alegorický poetický příběh o kozlíkovi žijícím vnitru Vysočiny, v kraji, který oba tvůrci milovali a nechávali se jim po celý svůj život inspirovat. Mimochodem, poslouchejte pozorně, v jednom místě Mikeše se ozve téma domova, důvěrně známé právě ze studánek. Zpívají Milada Čejková, soprán, Vladimír Doležal, tenor a Kchýnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Kchýn. Hrají Petr Messierer, housle, Jan Kvapil, housle, Jan Talich, viola a Stanislav Boguňa, klavír. Bohuslav Martinů, Mikeš z hor, komorní kantáta na text Miloslava Bureše.

0: To byla komorní kantáta Bohuslava Martinu na text Miloslava Bureše Mikeš z hor. Zpívali Milada Čejková, soprán, Vladimír Doležal, tenor a Chýnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Chýn. Hráli Petr Messierer a Jan Kvapil, housle, Jan Talich, viola a Stanislav Bogunia, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následující nahrávka, již nás nyní čeká, je velmi zajímavá. V prvé řadě jde o základní dílo světové houslové literatury, jedno z největších. O houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena. Přední německá houslistka Anne-Sophie Mutterová jej poprvé natočila kdysi na počátku své hvězdné světové dráhy. Po letech s ním přijela na pražské jaro, kde nás nadchla novým a osobitým pojetím. Důvěrně známý part osvobodila od pózy a zaběhlých interpretačních tradic a obdařila jej novým zajímavým výrazem, nabitým nevídanou muzikalitou, ale především svým vlastním názorem, který slavné Beethovenovo dílo představil jakoby znovu zrozené, aniž by došlo k jakémukoliv zpronevěření se vůči původnímu notovému záznamu. Naštěstí Anne-Sophie Mutterová toto Beethovenovo dílo natočila na CD a já vám, milí přátelé, tuto nahrávku nyní nabízím. Ludwig van Beethoven, koncert pro housle a orchestr D-dur, dílo 61. Hraje Anne-Sophie Mutterová. New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

0: Anne Sophie Mutterová a New Yorkská filharmonie přednesli koncert pro housle a orchestr D-dur opus 61 Ludwiga van Beethovena. Provedení řídil někdejší šéf-dirigent tohoto orchestru Kurt Mazur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od mikrofonu vás srdečně zdraví Bohuslav Vítek. Nyní nás čeká půvabná svita pro dechové nástroje francouzského skladatele Daria Mioda, krb krále Reného. 7 různých nálad, každá s určitým obsahem, týkajícím se života kruhu znešených i lidových, nás uvádí do prostředí malebné Provence, kde v 15. století žil oblíbený vladař král René. Účinkují naši přední instrumentalisté Libor Mihule, flétna, Josef Vaček, hoboj, Vladimír Hůlka, klarinet, Zdeněk Uher, lesní roh a Jindřich Svárovský, fagot.

Flétnista Libor Mihule, hobojista Josef Vaček, klarinetista Vladimír Hůlka, hornista Zdeněk Uher a fagotista Jindřich Svárovský přednesli svitu pro dechové kvinteto Dária Mioda Krb krále Reného.

Zůstaneme ve zvuku stále komorním. Jistě nás potěší brilantně zahraný Bach na klavír, byť zastánci autenticity upřednostňují čembalo či kladívkový klavír. Ruský pianista Andrej Gavrilov je známý zastánce interpretace baroka na novodobý nástroj, který dokáže odhalit, byť to není vyžadováno, mnohem širší výrazovou škálu než zmíněné instrumenty autentické. Ze slavné sbírky francouzských svit Johanna Sebastiana Bacha vybíráme v podání Andreje Gavrilova svitu číslo 5 G-dur.

rovná nejlepším skladbám tohoto žánru ve světovém měřítku. Dnes jejím prostřednictvím zavzpomínáme na zajímavou událost, jež v roce 1963 prolétla světovými médii a přinesla nám velkou radost. V prestižní Mitropoulosově dirigentské soutěži v New Yorku zvítězil, ještě společně s mladým Claudiem Abbádem, náš Zdeněk Košler. Sympatický mladý muž dostal na základě tohoto úspěchu tehdy okamžitě nabídku natočit u nás poprvé ve stereofonii právě tuto Dvořákovu 7. symfonii. Jde tedy o snímek památný, který co do své umělecké hodnoty obstojí dodnes. Tak tedy Dvořákova symfonie číslo 7 D-moll v provedení České filharmonie a mladého vítěze Mitropoulosovy soutěže Zdeňka Košlera.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u pravidelného sobotního vysílání pořadu od Claudia k Ludwigovi, neboli chcete-li od Monteverdiho k Beethovenovi. Od mikrofonu stanice D-dur vás zdraví Robert Škarda. K poslechu vám nabídnu nahrávky renomovaných a národnostně rozmanitých souborů, takzvané historicky poučené interpretace. Partitury starých mistrů rozezní společně se solisty, například ansámbly Les Amis de Philippe, Freiburský barokní orchestr, Musica Florea, Concerto Köln nebo Il Giardino Armonico a další. Úvod dnešního vydání bude patřit hudbě Georga Filipa Telemana. Z úctyhodně bohatého a všestranného odkazu jednoho z velikánů německého baroka vybírám koncert G-dur pro violu, smyčce a basso continuo. Jde o jediný Telemanův koncert pro solovou violu a zároveň je jedním z prvních violových koncertů v historii. Violový koncert G-dur zazní ze snímku souboru Musica Alta Ripa, vydaného v roce 2003. Solovou violu a tři další smyčcové nástroje doprovodí basso continuo, které na této nahrávce tvoří violončelo, kontrabas, teorba a čembalo.

na kompoziční úrovni. Příležitost k příjemnému poslechu nám nyní jistě poskytne osmivětá svita pro smyčcové nástroje a basso continuo s francouzským podtitulem La Changeante, tedy česky Ten, kdo se mění. Akademii staré hudby Berlín řídí Bernhard Fork.

0: Na stanici D-dur dohrála Akademie staré hudby Berlín pod vedením Bernharda Forka. V jejich podání jsme slyšeli svitu pro smyčcové nástroje a basso continuo La Changeante od Georga Filipa Telemana.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, po Telemanově instrumentální hudbě naplní další minuty vysílání stanice D-dur operní hudba. Tentokrát z pera Georga Friedricha Händla, autora více než 40 jevištních děl. Rodák z německého Halle dokončil v roce 1724 pro londýnské královské divadlo operu v žánru drama per musica Julius César v Egyptě. Z opery, která svůj děj čerpá z dob římských válek proti starověkému Egyptu, zazní árie egyptské královny Kleopatry z druhého dějství, v které se vyznává z nepředstírané lásky k Césarovi. Jako Kleopatra se nám představí sopranistka Janine de Bic. Doprovodí soubor specializující se na historickou provozovací praxi 18. a raného 19. století, Concerto Köln. Řídí Luca Quintavale.

árii egyptské královny Kleopatry z druhého dějství Handlovy opery Julius César v Egyptě zpívala sopranistka Janine Debic. Koncerto Köln řídil Luca Quintavale. Vážení a milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn pořad od Claudia Klodvigovi. A pro následující minuty vybírám z nahrávek nepříliš známé portugalské hudby, pozdní renesance a raného baroka. Poslechneme si vokálně instrumentální hudbu z žánru tzv. Vilancicos, původně vícehlasých písní se světským námětem, které byly na území Pyrenejského poloostrova přijaty také do křesťanské liturgie. Zazní anonymní světská píseň z přelomu 16. a 17. století Meninas de Portugal, dívky z Portugalska. Solový tenor prezentuje tuto píseň za doprovodu španělské harfy, kytary a smyčcového nástroje. Píseň se nám dochovala společně s dalším podobným repertoárem v katedrálním archivu města Évora, jednoho z tehdejších významnějších center portugalské hudby. Zpívá tenorista Felix Rient, hraje švýcarský soubor Accorte Musicale s vedoucím Rogeriem Goncalvesem.

0: Tenorista Felix Rient a švýcarský soubor Accorte Musical pod vedením Rogeria Goncalvese přednesli anonymní portugalskou raně barokní píseň Meninas de Portugal, dívky z Portugalska.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V následujících minutách zavítáme na stanici D-dur na pole italské hudby 18. století a seznámíme se s tvorbou Domenica Cimarosi. Cimarosa byl především skladatelem operním a ještě před Mozartem dosáhl velkého věhlasu napříč téměř všemi evropskými královskými dvory. My si poslechneme jeho jednoaktové intermezzo, dochované ve verzi pro bariton a klávesový nástroj. Nese název Il Maestro di Capella a jde o jakýsi komický monolog kapelníka, který se snaží s orchestrem nazkoušet vlastní skladbu. Cimarosa toto satirické intermezzo dokončil pravděpodobně v roce 1793. Intermezzo giocoso Il Maestro di Capella Domenica Cimarosi zazní v tuto chvíli v orchestrální podobě v novodobé instrumentaci Marka Broliho. Zpívá baritonista Riccardo Novaro, hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

ci son restato. Ah, dove sono andato?

passo!

Baritonista Ricardo Novaro a soubor Il Giardino Armonico pod vedením Giovanni Antoniniho přednesli jednoaktové satirické intermezzo giocoso s názvem Il Maestro di Cappella od Domenica Cimarosi. Milí posluchači, soubor Il Giardino Armonico s Giovanni Antoninim v čele ještě v následujícím čísle programu na pomyslném rozhlasovém koncertním pódiu

studiu setrvá. Poslechneme si jejich interpretaci symfonie číslo 60 C-dur Josefa Haydna, která vznikla roku 1775. Vychází ze scénické hudby ke komedii o roztržitém muži, který zapomene na vlastní svatbu. Autorem hry je francouzský dramatik Jean-François Reynard. Haydnova stylově rozmanitá scénická hudba byla tak úspěšná, že se z ní skladatel rozhodl vytvořit symfonii. Oproti zvyklostem šestivětou s podtitulem Il distrato, roztržitý, dle názvu komedie, ke které hudba původně vznikla. V Haydnově 60. symfonii uslyšíme smyčce, dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a tympány. Hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

Orchestr Il Giardino Armonico pod vedením Giovanni Antoniniho dohrál symfonii číslo 60 C-dur Il Distrato od Josefa Haydna.

0: Milí posluchači, v následujících minutách pořadu od Klaudia k Ludvigovi, kterým vás provází Robert Škarda, nás společně čeká setkání s italskou madrigalovou tvorbou pozdní renesance. Autorem madrigalů, vydaných poprvé v roce 1608, je skladatel, varhaník a básník Adriano Banchieri, jedna z osobností tehdejšího hudebního života v Bologni. Za okamžik zazní jeho madrigalové scénické zpěvy pro smíšené hlasy, vypravěče a instrumentální doprovod. O jejichž tématu napovídá název cyklu. Slavnostní večerní hostina o posledním předpostním čtvrtku opus 18. Banchieriho madrigalové zpěvy s vypravěčem nám zaspívá a zahraje sbor švýcarského rozhlasu Lugano a benátský soubor specializující se na hudbu od Monteverdiho po Vivaldiho. Ensemble Sonatori della Gioiosa Marca. Řídí Diego Fasolis.
1: Il diletto moderno per introduzione. Il moderno diletto tutti invita a un'opera di gusto e favorita.

0: Il fine del festino.
1: Dozněly madrigalové scénické zpěvy pro sbor, vypravěče a instrumentální doprovod od Adriana Banchieriho. Účinkovali sbor švýcarského rozhlasu Lugano a benátský soubor Ensemble Sonatori della Gioiosa Marca. Řídil Diego Fazolis.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, máte naladěnou stanici Český rozhlas D-dur a pořadem věnovaným nahrávkám staré hudby, tentokrát od pozdní renesance po vídeňský klasicismus, vás provází Robert Škarda. Další skladatelské jméno v naší procházce evropskou hudbou bude české provenience. Jan Zach, skladatel, houslista a varhaník, náleží mezi autory tzv. České hudební emigrace. Ovšem ještě než zamířil v roce 1741 do německé Mohuče, napsal během působení na kůrech v Praze řadu nejen liturgických skladeb. Z doby pražské etapy jeho života pochází také mariánské nešpory, které se v Praze ve 30. letech 18. století často hrály. Zach zde, podobně jako v jiných svých dílech, spojuje typické rysy pozdního baroka a nastupujícího klasicismu. Postupně opouští kontrapunkt a více využívá zvukové, dynamické či rytmické kontrasty. Vespere de Beata Virgine v tónině D-dur pro sóla, sbor a orchestr zaspívají Michaela Šrůmová soprán, Silva Čmugrová alt, Čeněk Svoboda tenor, Jaromír Nosek bas a Collegium Floreum. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Mariánské nešpory pro sóla, sbor a orchestr Jana Zacha zpívali Michaela Šrůmová, Silva Čmugrová, Čeněk Svoboda, Jaromír Nosek a Collegium Floreum. Hrála muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, nyní zavítáme do Anglie 17. století, konkrétně do roku 1690, kdy měla v Queen's Theatre v Londýně premiéru tragikomická semiopera Diocletián. Jejím autorem je Henry Purcell, nejvýznamnější anglický skladatel barokní epochy. Semiopera s mluvenými dialogy, zpěvy a tancem na libreto Thomase Bettertona pojednává o životě římského císaře Diocletiána, vládnoucího na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu. Oproti starší divadelní hře, z které libretista vycházel, je v semiopeře dán velký prostor samotné Purcellově hudbě. Z opery Diocletián je připravena nahrávka orchestrální svity se zpěvy o 10 částech pro soprán, kontratenor a basso continuo. Zpívají Nancy Argenta, soprán, a Michael Shands, kontratenor. Hraje Freiburský barokní orchestr, řídí Gottfried von der Goltz.

Nancy Argenta soprán, Michael Schanz kontratenor a Freiburský barokní orchestr za řízení Gottfrieda von der Goltze přednesli orchestrální svitu ze semiopery Diocletián od Henryho Persla.

Na závěr dnešního pořadu ještě zazní hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, skladatele, o kterém se soudí, že projevoval nejvýraznější hudební talent mezi syny Johanna Sebastiana. Směřoval k typicky německému takzvanému Empfindsamerstil, pocitovému stylu, založeného na zpěvnosti melodií s důrazem na vyjádření emocí a jejich častých proměn. Poslechneme si Bachův třívětý koncert pro čembalo a smyčcový orchestr H-moll z roku 1753, v kterém se odrážejí vlastní vynikající hráčské schopnosti Karla Filipa na klávesové nástroje. Hrají Ludger Remy čembalo a soubor Les Amis de Philippe.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněl koncert pro čembalo a smyčce H-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Hráli Ludger Rémy a soubor Les Amis de Philippe. Touto skladbou končí dnešní vydání pořadu od Claudia Klodvigovi. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysíláním stanice D-dur vás teď, vážení a milí, provází Petr Weber a můžeme se společně těšit na hudbu autorů 20. století, Prokofieva, Berta, Šostakoviče a dalších. A Dmitrij Šostakovič hned na začátek, krátké adagio z baletu Světlý ručej, a to v úpravě pro violončelo a klavír. Hrají Miša a Lili Majsky.

Violončelista Míša Majský a u klavíru Lili Majský. To byli interpreti Adagia Dmitrije Šostakoviče, krátké scénky z baletu Světlý ručej v komorní úpravě. A ještě jednou Dmitrij Šostakovič v našem vysílání, jeho nejprůzračnější a nejkratší symfonie, symfonie devátá, která po válce právě tímto svým charakterem poněkud překvapila, režim dokonce nepříjemně. Devátou Šostakovičovou uslyšíme v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu a dirigenta Marise Jansonce.

pouhých 24 minut oproti hodinovým stopážím jiných děl má Šostakovičova symfonie číslo 9 jeho asi nejpozitivnější. Poslouchali jsme ji v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu a dirigenta Marise Jansonce.

Adam Zkoumal je, vážení posluchači, český pianista a také skladatel. A tak teď poslouchejme jeho kompozici s názvem Kejklíř, kterou nebude hrát on, ale Marek Kozák.

V interpretaci Marka Kozáka, vážení posluchači, dozněla u nás na stanici D-dur kompozice současného českého autora a pianisty Adama Skoumala s názvem Kejklíř. Teď nám přichází zaspívat Kateřina Kněžíková, kterou doprovodí Jakub Hruša se svým orchestrem Bamberských symfoniků. Budeme v příštích 20 minutách poslouchat 4 poslední písně Richarda Strause. Cyklus vnímaný jako rozloučení se životem, dílo skladatele v té době už 80-letého.

0: Frühling, September, beim Schlafengehen a im Abendrot. To jsou čtyři názvy čtyř posledních písní Richarda Strause. Díla z poválečných let, díla pozdního, jednoho z posledních autorových. Zpívala Kateřina Kněžíková, Bamberské symfoniky řídil Jakub Hruša.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: V polovině 80. let 20. století vzniklo pražské kytarové kvarteto. Existuje tedy už 4 desetiletí a právě tento soubor nám zahraje anglickou svitu číslo 3, kterou napsal John William Duart.

0: Poslouchali jsme třídílnou anglickou svitu s pořadovým číslem 3, kterou napsal kytarista a skladatel John William Duart. Hrálo pražské kytarové kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A další pražská nahrávka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a s ním varhanice Irena Chřipková jako interpreti koncertu pro varhany a orchestr číslo 3 s podtitulem Te Deum Laudamus. Tebe Bože chválíme. Jeho autorem je Jiří Teml, v roce 2025 se dožívající devadesátky.

0: Pod taktovkou Alessandra Krudela hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK se solistkou Irenou Chřipkovou třetí varhanní koncert Jiřího Temla. Skladba má podtitul Te Deum Laudamus. Tebe, Bože, chválíme.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A teď nás, vážení a milí posluchači, čeká hudba Benjamina Britena. Jedna z jeho duchovních kompozic, Rejoice in the Lamb, má v názvu Beránka Božího a je to oslavná kantáta pro sola, sbor a varhany. Zpívají Mary Sears, Michael Chance, Philip Salmon, Quentin Hayes a sbor Corydon Singers. Na varhany hraje Thomas Trotter.

0: Hospodina i Spasitele, tedy Božího Syna, má v názvu jednotlivých částí kantáta Rejoice in the Lamb Benjamina Britena. Dozněla u nás na stanici D-dur v podání sboru Corydon Singers, solistů a varhaníka Thomase Trottera, zařízení Matthew Besta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následující skladba, vážení posluchači, měla premiéru v roce 1921 v Chicagu, ale nebyl to tehdy velký úspěch. Ten se dostavil až o rok později v Paříži. A o jakou jde kompozici? O třetí klavírní koncert Sergeje Prokofieva. Uslyšíme ho v nahrávce Evgenie Kysina, orchestru Philharmonia Orchestra a dirigenta a také pianisty Vladimíra Aškenáziho.

Jevgenij Kysin a Filharmonia Orchestra s Vladimírem Aškenázim, to byli interpreti skladby, která právě dozněla, skladby koncertantní z 20. let 20. století, koncertu C-dur číslo 3 Sergeje Prokofjeva.

Arvo Pärt, spirituální minimalista estonského původu, je v současné době, kdy vysíláme poprvé, patrně nejhranějším současným žijícím skladatelem. V roce 2025 se dožívá 90 a je to žijící klasik. Poslouchejme od něj berlínskou mši, Berliner Messe, zhudebnění katolického mešního ordinária z počátku 90. let 20. století. Zpívá soubor Theatre of Voices, jehož sbormistrem je Paul Hillier, s nimi na varhany hraje Christopher Bowers Brobant.

Dozněla meditativní, zároveň velmi komunikativní hudba Arvo Perta, jeho typická Berliner mese, berlínská mše z hudebnění katolického mešního ordinaria z počátku 90. let. Zpíval soubor Theatre of Voices, hrál Christopher Bowers Broadbent.

V roce 2025 si, vážení a milí, připomínáme 50 let od úmrtí Dmitrije Šostakoviče. Pojďme poslouchat jeho 13. symfonii pro bas, mužský sbor a orchestr, která má podtitul Babí jar. Je to dílo z první poloviny 60. let, tichá, ale jednoznačná kritika antisemitismu a dalších stinných stránek, případně i zločinu režimu, ve kterém Šostakovič žil, kterému sloužil, který však ve skrytu duše nesnášel. Užití veršů Jevgenije Jevtušenka, režimu čím dál víc v té době už nepohodlného, bylo ovšem důvodem, proč se skladba nemohla ve své době vlastně hrát. Šostakovičovu 13. symfonii poslouchejme v podání Matiase Görneho, sboru Tanglewood Festival Chorus a New England Conservatory Chorus a Bostonského symfonického orchestru, který řídí Andris Nelsons. Ten se svými bostonskými pořídil kompletní nahrávku všech 15 symfonií Dmitrije Šostakoviče.

Christmas, Madrid, Carnaval.

0: Uplynulá hodina patřila, vážení posluchači, u nás na stanici D-dur hudbě Dmitrije Šostakoviče. Jehož úmrtí před 50 lety se připomíná v roce 2025. Dirigoval Andris Nelsons, hrál Boston Symphony Orchestra, zpívali sbory Tanglewood Festival Chorus a New England Conservatory Chorus a solistou byl Matthias Gerne. Byla to 13. symfonie Šostakovičova s částmi Babí jar, Humor v obchodě, Strachy a Kariéra. Příjemný další poslech naší stanice vám přeje váš dosavadní průvodce, který vybíral hudbu, Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: skladbou pro klavír, housle a smyčcové nástroje s názvem Quattro Omači Claudiani skladatele Miloše Štědroně jsme zahájili dnešní návštěvu na stanici D-dur Českého rozhlasu, tentokrát z Brna. Příjemné dopoledne vám přeje Simona Kostrhůnová. Úvodní Štědroňovu skladbu, respektive její druhou větu, jsme vyslechli v interpretaci Milana Paly, Alice Rajnohové a ansámblu Opera Diverza. Dirigovala Gabriela Tardonová. A právě dirigentka, ale také pedagožka Gabriela Tardonová je naším dnešním hostitelem. Gábino, dobrý den.
1: Dobrý den, já děkuji, že jste ke mně přišli na návštěvu a že si můžeme spolu popovídat.
0: Ano, my také děkujeme za pozvání a také se velmi těšíme. Čeká nás jistě velmi příjemné dopoledne. Gábino, vy patříte mezi dirigentské osobnosti s velkým uměleckým rozsahem. Nejvíce se zaměřujete na uvádění hudby soudobých autorů. Společně s Tomášem Krejčím působíte jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové. I s těmito mladými symfoniky vytváříte velmi zajímavé projekty. Od roku 2006 působíte v ansámblu Opera Diverza. Pod vaším vedením získal tento soubor velmi kompaktní zvuk, to je známé. Vedle koncertních projektů jste s Diverzou premiérovali řadu soudobých oper a také jste natočili CD s hudbou Jana Nováka. Máte za sebou tedy velké množství práce, velmi náročné práce. Samotné dirigování je velmi náročný obor, obzvláště pro ženu. Mě by zajímalo, a naše posluchače jistě také, proč jste si vybrala právě tento obor? Jak se z Gábiny Tardonové stala dirigentka?
1: Tak ta cestička byla trošku klikatá, protože žádná žena není úplně podle mě předurčená být dirigentkou, ale já jsem z Hornického kraje, z Karviné, a tam vlastně obrovská kultura bylo zborové studio Permoník, který založila tuším před 65 lety Eva Scheinerová, která je velkou osobností zborového zpívání. A já jsem tam v 5 letech nastoupila jako dítě, už ve školce, a vlastně jsem v tom zboru vyrostla i jako člověk, protože ona je obrovská osobnost. A vyrostla jsem tam taky jako hudebník, protože já jsem dělala solový zpěv a klavír a zpívala jsem ve sboru. Toho sboru bylo tolik, ale nás to hrozně moc bavilo v té době a bylo to velké naplnění pro mě jako pro dítě. Vlastně to bylo moje dětství. My jsme se vlastně dostali i do světa, vyhrávali jsme soutěže i v době, kdy se vlastně nemohlo vůbec cestovat, tak my jsme viděli krásné místa, já nevím, Paříž a Wales a prostě projezdila jsem jako dítě jako světa, takže to nás jako všechny vlastně tam velmi formovalo, protože v tom kraji jako taková kultura moc nebyla a to bylo jediný, kde se to dítě mohlo tak trošku jako realizovat, pokud ho to bavilo. Takže to byl obrovský vklad vlastně hudební a já z toho čerpám do dneška. Třeba na těch soutěžích zborových byly i povinné skladby soudobí. A proto vlastně já se na tu soudobou muziku dneska, nechci říct zaměřuju, ale vlastně ji hodně dělám, protože my jsme měli povinné skladby a nějak jsme k tomu museli zaujmout nějaké stanovisko, nějak jsme to museli uchopit, nějak se s tím vyrovnat. I aleatorní muzika s různým třeba rytmickým mluvením a šeptáním a takový, to byly mnohdy třeba i ruské skladby, ruských skladatelů, které byly povinny na těch soutěžích. Takže to byla obrovská škola, s jakýmkoliv úkolem se nějak prostě popasovat. Tak to byla obrovská škola, no a já jsem potom měla takový úmysly zkusit zpěv na konzervatoři ve 14 letech, ale protože v té době tam vlastně vzali všechny, ne děti, byly to ženy, už hotový hlasy, velký, to byly 18-letý slečny, tak jako malej hlas, 14-letý nezmutovaný, asi se jim tam úplně nehodil, tak já jsem nakonec zvolila, říkala jsem si, co gymnázium, prostě nevím, tak jsem si říkala, že půjdu na zdravotnickou školu. Tak jsem udělala střední zdravotnickou školu, což dneska je vlastně výborná zkušenost do života. Tak z toho taky čerpám vlastně nejenom takový ten základ, že člověk, když se něco děje, tak ví a příliš nezmatkuje, ale i co se týká toho kontaktu s lidmi a viděla jsem tam spoustu věcí na praxi. Člověk tam vlastně se ocitá v takových jako životních situacích, že mu není úplně dobře. a potká se tam s velkou radostí, když se rodí děti, nebo s velkou soustrastí vlastně, když tam ti lidé umírají třeba na nějaké nemoci a člověk u toho je jediný vlastně cizí osoba, která je svědek toho odcházení, jo, takže to jsou takové hluboké věci, které vlastně i v muzice se skladatelé nad tímto vlastně zamýšlejí. Láska a smrt je vlastně stále věčné téma a bude, protože ta hudba potom je velmi silná. To je velká inspirace. No tak jsem si říkala, že třeba to bude moje cesta. No a já jsem pořád pokračovala vlastně na zdravotnické škole ve sborovém zpívání a v Ostravě se otevřel obor sbor mistrovství hudební výchova. No takže jsem začala studovat na Ostravské univerzitě a po absolutoriu Ostravské univerzity jsem dělala přijímací zkoušky na JAMU v Brně a jsem začala studovat jako první dirigentka žena obor orchestrální dirigování.

Vyslechli jsme další tři části se Štědroňovy skladby pro klavír, housle a smyčcové nástroje s názvem Quattro Omaggi Claudiani. Hráli Milan Pala a Alice Rajnohová. Ensemble Opera Diversa řídila Gabriela Tardonová. Tak to byla další velmi hezká ukázka práce Gabriely Tardonové, dirigentky a pedagožky, která nás pozvala k sobě tento víkend na návštěvu. Já se přiznám, že Štědroňovu skladbu jsem vybírala sama, protože Gábina byla velmi skromná ve svém hudebním výběru a spíše preferovala nahrávky svých kolegů. Ale musím říci, že hudební výběr Gabriely, včetně interpretu, je opravdu krásný. A protože už máme první CD před

0: sebou a já se na hudbu, kterou Gabriela vybrala, velmi těším, tak předám a Gábině slovo. Takže jakého autora jste pro nás vybrala?
1: Je to taková jako moje vzpomínka na poslední ročník na akademii, protože jsem studovala v rámci Erasmu v rakouském Grazu a tam jsem byla ve třídě Martina Sicharda, který mimochodem, to byla velká náhoda, jeho část rodiny byla velmi spjata s vilou Tugendhat. A on si jako dítě vzpomínal, že tady dvě léta, prostě dvě prázdniny tady strávil. A ještě si vzpomínal, jak oni tam měli kino a že večer jim promítali filmy a jak to bylo skvělé a pak už se tam vlastně nedostal. Takže já, když jsem tam nastoupila, že jsem z Brna, tak on mě tam lapnul a tam jsme si strašně povídali a byl nadšený a ty hodiny pro mě vlastně byly velmi zajímavé, protože tam výuka v Grazu dirigování probíhá úplně jinak než u nás. My máme zcela individuální hodinu dirigování, kde je profesor, student a dva klaviristé, kteří hrají čtyřruční výtahy symfonií nebo té zadané jakési látky k nastudování. A tam vlastně ty hodiny jsou velmi otevřené. Tam přijde celá třída napříč těch ročníků, čili od prvního do pátého ročníku všichni studenti se sejdou na takový jeden blok v pondělí od 10 třeba do 4 hodin odpoledne. Mají vypsaný repertoár na semestr, který obsahuje samozřejmě symfonie, symfonický repertoár, operní repertoár, ale také koncerty pro solový nástroj, ať už houslový, klavírní koncert a tak dále. No a většinou, co jsem potom pochopila, že pan profesor, protože dirigoval taky různě po světě, tak si vybral nebo tu dramaturgii si udělal tak, aby obsahovali ty díla, se kterými on se musí potýkat jakoby v té sezóně. Tím se to vlastně on trošku taky učí a učí to i nás, protože on by se tím stejně musel zabývat a tak vlastně ty své zkušenosti z toho studia partitury nám předával. Takže já jsem se tam vlastně setkala s Brahmsovým klavírním koncertem druhým B-dur. Dokonce jsem tam jako vlastně zapadla do té jejich dirigentské třídy, tak jsem s nima jela i na kurzy, protože je to kousek od maďarského děru. Tak jsme se tam vydali, celá třída dirigentská a měli jsme tam celý dopoledne, nebo vlastně dva dny. Dva dny jsme si mohli s filharmonií zadirigovat různá díla, která jsme si nastudovali. Pak pan profesor jako řekl, kdo co bude dirigovat a tak dál. Vytvořil nějaký program, jak se budeme střídat a já jsem právě dělala s nima ten klavírní koncert. A musím říct, že jsem za to byla velmi šťastná, protože je to velmi nestandardní klavírní koncert. Je to takový koncert symfonie. Má vlastně nádherný čtyři věty, ale jako typický koncert vlastně nezačíná, není tam žádná předehra. Začíná nádherným hornovým sólem, kde na to jenom tak jako naváže trošku ten klavír, tak jako že se namlouvají tak trošku vzájemně. A potom to přeroste v tak nádhernou vášnivou a místy se tam objevují maďarské rytmy a taková ta dravost a tady toto, to je v druhé větě. A pak tam krásná třetí věta se solovým čelem, který rozmlouvá zase s hobojem a Brahms to tam tak krásně vymyslel, jak ten hoboj se tam přidá během toho sola vlastně s dlouhým tónem, který potom, jak to čelo jakoby dokončuje svou myšlenku, tak ten hoboj mu tak krásně odpoví a má to opravdu nádherně napsaný. Klavírista, myslím si, že si užije své, zejména ta čtvrtá věta finální, ta je na souhru orchestr a solista velmi náročná. Já jsem ještě využila toho, že je to vlastně dělalo radost i z toho titulu, protože můj táta je Maďar. A já jsem prostě v dětství tu maďarštinu doma pořád poslouchala. Táta teda nechtěla, abychom uměli maďarsky, ale něco člověk pochytí. Takže já jsem si potom oprášila trošku číslovky a vlastně jsem byla schopna s tím maďarským orchestrem říkat, odkud půjdeme a v maďarštině jsem tam nějak jako vyplodila tu šílenou maďarskou číslovku od taktu 327, což je taková jako trochu finština. Takže jsem z toho měla radost i takhle a oni to velmi kvitovali a vždycky mě zatleskali, takže to bylo velmi příjemný zážitek a vlastně jak se tam nastolila taková ta fajn atmosféra, tak vlastně na to mám velmi krásné vzpomínky a na základě toho, že jsme si tak nějak trošku s tím panem profesorem padli do oka, tak oni tam měli projekt výměny mezi univerzitami a měli s pařížskou konzervatoří výměnu, že přijela do toho Grazu solistka houslistka a ta hrála Brahmsův zase houslový koncert. A on z celé té třídy řekl mně, že bych to mohla zadirigovat, což mě připadlo strašně nespravedlivé, protože ti žáci tam prostě 5 let u něj studujou a já tam přijedu na 1 nebo na 2 semestry a prostě jim tam vyzobnu nějaký tady takový dirigování, ale jako já jsem za to byla samozřejmě ráda, takže jsem si v té krásné síni, kterou v Grazu mají, zadirigovala s černošskou houslistkou z pařížské konzervatoře krásný Brahmsův i houslový koncert, který tady mimochodem je taky velmi náročný. No a on, pan profesor, sám teda dělal předehru Beethovenovu Eleonoru, myslím, že 2. a ještě jeden student dirigoval, teď už si úplně nespomenu, co to bylo, ale bylo to velmi fajn a vlastně jsem se zúčastnila i toho jejich studia. Vlastně jsem byla na vánoční večírku a prostě jsem tam jakoby zapadla mezi ně. Takže to bylo příjemný pobyt v Rakousku, který jsem se ještě prodloužila tady o tenhle koncert. Na to mám krásné vzpomínky. No a tak jsem si říkala, že na začátek by ten klavírní koncert byl moc krásný. Protože Brahms byl sám klavíristou, k tomu nástroji má velmi blízko a asi věděl a tušil, co si může dovolit. Sám ho i premiéroval. Takže by to byl takový první úvodní dílo.
0: Ano, určitě. A my si Brahmsův koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 83 vyslechneme v podání také vynikajícího klavíristy Ivana Moravce, a to v doprovodu České filharmonie. Diriguje Jiří Bělohlávek. Hezká nahrávka, moc hezký výběr. Takže příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 83. Autorem díla je Johannes Brahms. Na klavír hrál Ivan Moravec a Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. My jsme, Gábino, v úvodu pořadu hovořili o vašich začátcích. Probrali jsme vaše studium v Ostravě, poté na JAMU a také studijní stáž v rakouském Grazu. To už se dostáváme do období, kdy jste začala působit v Brně, kdy jste se přestěhovala definitivně do Brna a začala vaše dirigentská kariéra. A také jste se poprvé setkala s operou Diverza. Nebo ještě bylo nějaké setkání s jiným tělesem před operou Diverza? Jak vlastně pokračovala vaše dirigentská kariéra dále?
1: Já jsem ještě za studií na JAMU vedla chvilku s Pavlem Schneiderem. To bylo takový, jako aby člověk se trošičku seznámil s orchestrem a tak dál. Tak v Blansku jsme vedli malý smyčcový orchestr. Takže vždycky ten absolvent, který už končil, tak si vyhledal nějakého spolužáka, který by to mohl vést na chvíli zase za něj. Takže já jsem chvilku v Blansku dirigovala, ale to byli opravdu jako amatéři, velmi milí lidé, a tak pro ně to byla vždycky událost za celý týden, že se něco děje, jdu na zkoušku a tak dál. No a potom vlastně po absolutoriu mě oslovil Pavel Drábek. Oni měli s Ondřejem Kyasem napsanou operu Pickle Herring a už provedli nějakou premiéru, ale ono to bylo docela náročné a dlouhé. A tak si řekli, že by to nebylo špatné, kdyby někdo dirigoval tu operu, protože tam spoustu zpěváků, sice malý ansámbl, ale rytmicky náročná hudba. Takže mě oslovil, já jsem na to kývla, no a od té doby vlastně už té Diverze nějak působím. A zároveň, protože v posledním ročníku na akademii jsem dirigovala dvě opery a šéfem toho operního oddělení byl Tomáš Krejčí, který vedl symfoniky, Mladé brněnské symfoniky, což jsou studenti druhého stupně základních uměleckých škol. A tehdy ten orchestr vedl Jakub Hruša, který byl studentem ještě, a Tomáš Krejčí. A protože Jakub Hruša už vyhrál soutěž a měl jiný úmysly, tak se Tomáš nějakou chvilku už rozmýšlel, koho by jako parťáka si k sobě vzal, protože ono to pro jednu osobu úplně není. Ten orchestr má asi 60-65 členů. A připravit celý repertoár, vlastně chystat noty, organizovat zkoušky, vlastně celou dramaturgii toho roku, jak to bude probíhat a vlastně jakoukoliv organizaci, protože pro ty studenty je velmi zajímavé, když se nachystá nějaký projekt a pak se třeba několikrát ten koncert zopakuje, zahraje, takže potřeba vymyslet nějakou šňůru třeba, nebo zájezd, nebo prostě pro ně povyražení, aby i nás, i je to bavilo. S tím jsou samozřejmě spojené i nějaké finanční záležitosti. My si taky žádáme o granty, a protože nás vlastně nikdo nepodporuje, takže plně pro jednoho člověka to není, takže se rozmýšlel a hledal a tak nějak jsme si tam porozuměli. Takže mě oslovil, no a já jsem vlastně nastoupila k orchestru a k Diverze.
0: Ano, takže to se píše rok 2006, protože v této době jste nastoupila do opery Diverza. Jak se tento soubor vyvíjel, jak se profesionalizoval a jak se měnila jeho dramaturgie?
1: Tak jak jsem už řekla, tak ta první opera bylo duo Drábek-Kyas, Kyas hudba, Drábek-text, a Diverza měla takový dramaturgický plán, že každý rok provede nějakou premiérovou operu tady této dvojice, což tak na počátku bylo, a vlastně jsme jenom tak jako výjimečně vyjížděli do Rakouska, protože tam Pavel Drábek navázal se Svazem soudobých skladatelů nějakou spolupráci a my jsme hráli autory rakouské, takže jsme tam jednou za rok odjeli na koncert. Nastudovala jsem rakouský skladby, který nám nabídli. No a

0: potom, když Pavel Drábek se rozhodl, protože dostal místo nebo nabídku, že by v Anglii mohl pokračovat jako profesor, tak tuhle nabídku přijal a my jsme vlastně hledali člověka, který by mohl tu diverzu vést dále. A protože Vladimír Maňas, který tak trošku byl jedním Drábkem s diverzou spjat, tak ta volba byla jako jasná, protože je to velmi šikovný dramaturg a s velkým přehledem člověk, i lidsky jsme si sedli, takže on si to vzal vlastně pod svá křídla a pod jeho vedením diverze začala mít jakýsi jasný plán dramaturgický. Rozdělilo se to vlastně na operní část a na koncertní část a v té koncertní části se začaly vymýšlet opravdu objevné dramaturgie, tak aby ty koncerty měly i nějaký třeba název, aby to nějak s něčím souviselo, s nějakým jubilem, nebo aby ta sezóna měla nějaký vývoj a tak dál. Vladimír Maňas vlastně tomu nastolil takový řád jakýsi. Chtěli jsme pokračovat s těmi premiérami každý rok a ono ten provoz se vlastně hodně zhustil. Takže když jsme zkoušeli každý měsíc nový program soudobí, do toho jednou za rok byla opera, což pro produkci nebyla vůbec žádná sranda, protože se musí samozřejmě sehnat zpěváci, musí být nachystaná dopředu partitura, party, místa, kde se bude zkoušet a tak dál. Ta organizace je velmi náročná pro soubor, který vlastně nemá žádné zázemí. V té koncertní části máme pravidelné zkoušky, ale ta opera potom si vyžaduje ještě zase další navíc zkoušení a vlastně je to zkoušení dlouhodobé, protože se zpěváky se musí korepetovat. Potom teprve po měsíci dvou nastupuje orchestr a vlastně se to pomaličku dává všechno dohromady, do toho se už aranžuje. Čili toho času, to je obrovský kolos, než teda soudobá opera spatří světlo světa, takže bylo to náročné a takhle v tomhletom módu jsme vlastně pokračovali až teď do poslední chvilky před koronavirem, takže se přiznám, že trošku nastala taková úleva pro všechny, asi jsme si trochu odpočinuli, ale zároveň už zase máme roupy, už jsme se několikrát sešli přes Skype teda samozřejmě, a už plánujeme nějaký v květnu aspoň stream a máme nasmlouvaný koncert zase s Ivou Bitovou, se kterou teď spolupracujeme už asi na třetím projektu a spolupráce se nám zalíbila. Ale myslím si, že konec sezóny to bude takový ještě ne úplně, samozřejmě na plný plyn, asi to nepůjde a uvidíme, jak to vůbec bude vypadat v září.
1: Ano, tak doufíme, že už bude v září lépe, všichni v to věříme. A pojďme si poslechnout další skladbu, kterou jste pro nás vybrala. Jakého autora dílo z vaší fonotéky si poslechneme nyní?
0: Tak protože už pokročila hodina, tak bychom se potom krásné Brahmsovi mohli pustit do 14. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Je to další velké dílo, které jsme s diverzou provedli. Byla to taková dramaturgický plán provést ji na dušičky, takže jsme ji, myslím, 2 roky takhle prováděli v dušičkovém čase, protože ta 14. symfonie má vlastně 11 částí a je celá o smrti. Šostakovič tehdy byl psychicky a fyzicky nějak nemocný a vlastně trávil nějaký čas v nemocnici v karanténě, což je taková, jako dneska si to už dovedeme představit, protože propukla nějaká epidemie a nemohl nikdo do té nemocnice, kromě zdravotnického personálu, tak on byl velmi sklíčený a přemýšlel nad tím, jak se s tím popasuje. Vybral básníků, kteří se tady tímhle tématem zabývali. Ta smrt, pohled na ní je z různých úhlů, jako sebevrah, jako žena, která miluje člověka, který na vojně umře a ona se s tím nedovede srovnat. Nebo člověk, který je perzekuován, je vlastně ve vězení zavřený. Je tam nevinně, ale musí se srovnat s tím svým osudem, že ví, že prostě v tom vězení umře a že ho už nepustí režim ven na svobodu. To jsou takový jako různý pohledy na smrt a ta jeho hudba je tak jasná, přímočará, ještě když je umocněna tím textem, tak je vlastně velmi srozumitelná. Má tam jednu část, která je taková úplně divoká, protože se tam 2 vojevůdci mezi sebou přou a je to takový opravdu jako chlapský, prostě nechutný boj. I co se textu týče, to se snad nedá ani přeložit a říct to takhle nahlas. To jsou velmi drsné verše. A ta muzika s tím naprosto jako souvisí. Je to teda symfonie, to jsem nezměnila, pro soprán, bas a smyčcový orchestr a bicí nástroje. V některých částech vlastně s tím smyčcovým orchestrem ani nenakládá jako se smyčcovým orchestrem. Oni tam jsou jenom housle, není tam ani prim sekund rozdělený. V některých částech hrají třeba jenom housle a viola. Některé části jsou věnované jenom třeba violončelům a kontrabasům. Do toho ještě, když zakomponoval ten basový hlas, tak je to velmi temné a takové jako depresivní až, ale vlastně velmi dobře vždycky vystihne k tomu textu to, co chce. A všechno to ještě vlastně nazdobí bicí nástroje, které tam od čelesty až po různý tamtamy a takový ty woodbloky a vlastně velmi barevný bicí nástroje. Ty nahradí třeba dechový nástroje. Ta symfonie barevně je krásně vystavená, ale jsou to vlastně písně, které jdou jedna za druhou, inspirovány těmi básněmi, ať to byl Rilke, nebo to byl Apollinaire. A víme, že Apollinaire psal jako bláznivý texty pro nás. Ono, ta muzika s tím krásně souvisí. Takže to byl pro mě zážitek si tohleto udělat a pro orchestr je to teda velmi náročná záležitost. Zejména jedna část, která je teda velmi divoce napsaná. I ten zápis vypadá velmi divoce. Sopránová árie v podstatě je to. A je to velmi těžký dát dohromady ten hlas a doprovod orchestru, protože prostě chvilku hraje, chvilku nehraje a musíme se přesně strafit tam, kde ta zpěvačka se nachází a je prostě nádherná ta část, takže stojí za toto podstoupit všechno a vlastně si to užít. No, já jsem si to vždycky užila, když jsem to dirigovala, protože ta hudba je prostě úžasná.
1: Tak si pojďme Šostakovičovu 14. symfonii vyslechnout. V nastudování toho nejpovolenějšího, a sice Maxima Šostakoviče. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívají Marina Šaguch a Michaela Rysov. Příjemný poslech přejeme.